0: más bonita de la bandurria, Yeritza Corazón.
1: Pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo, la, pásalo,